0: s Jaňskou Hory, našou kovitravě. Pojď poschodím, hezky sát posadím.
1: Pojď to volím Rusovovou.
0: A to je krapivo, tu jablka, na kolik ty rušiny s dečkou.

selo moje milé. Jakéže ostalo strašno o Cyrile. Zapustili hora, zapustili luka, neslídnu už nikde to robitné ruka.

Hát akkor csak intiver, bajom tis, szanokó, de én meskau v jednom pokojíku, ale situácia sotujacia taká, že jem otváranko do nej jem nemal. Faktečne nemal otváranko, bo nemýl jem chodíti pres oficínu, to jem skákal čerez plit. Jak jem prichodil domil, to dobrý, že stopok ploti byl rivno vrizaný, ne na nesklesejsto, ne na skis. Bo jem vidro stavlal na stopku, potom preskakoval čerez plit i vchodil do chuž. No, jaký z úvodu treba bolo mať v chuži na hmatyša i na čaj. Vykno na švit. Čerez moje vykno v dveriach, ktoré je vykno dveriami, vidno jeden dach so smoma komenami. Za dveriami s vyknom je drančastý plít, v ktorom nit otveránka, čerez ktorý skaču druhý rik. V mojim kutyku 3x4 mlynyča, vidro i baščata. Želizná poštil mladá žena, Christos na štini rozpiaty. Na mojim stoli zhydno ležat harazimovič, drač, horáci. V mojim jazyku kosty neje i racii. Na mojim stoli zhydno ležat Harasimovič, drač, horací. V mojim jazyku kosty neje i racii.